0: 5. srpna. Kaufland.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Dance Radio.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Dance Radio.

tak jako by vnímám, že když máme středu, tak vlastně se nám láme ten pracovní týden, jak si říkáš, ve středu to ještě nějak překotíte a pak už máte jenom čtvrtek a pátek a hurá, jdeme na víkend. Tak pojďme se společně naladit na ten středeční den. Čeká nás z muziky třeba Sigala Easy Love. Taky si dáme Kanye na pecka Power.

Tak jdeme na to, přátelé. Playlist máme, před námi jsou aktuální zprávy a taky počasí a pak už zase na muziku. V Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13, jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Úsek je uzavřený pro auta i chodce, místo je totiž nebezpečné. Ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců hnutí ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Letos o prázdninách už je vše jinak. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že přípravné třídy zůstanou. Studená fronta v pondělí ukončila horké a suché počasí a přinesla srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značné nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř nepršelo. I další dny budou deštivé, plošný déšť se však nečeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin, 17 minut k tomu, krásné, dobré, středeční ráno na vlnách 89 a 102,9 FM. Sigala Izolov právě teď v našem éteru na Dance Radio v rámci už středečního ranního freše. Já jsem Andy a přeju vám všem pohodovou středu, pohodové ráno, pojďme se na to společně naladit. Máme před sebou ještě hoďku a tři čtvrtě, no a samozřejmě si budeme hrát to nejlepší a taneční muziky. Dneska teda středa s datem 19. srpna, svátek nám slaví Ludvík, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať máte, pánové, krásný den. A z muziky nabídneme za chviličku už novinku třeba v našem éteru, James Carter, Joa, Don't Wake Up Up, bude taky Canyon Power, Cedric Gervais, Firebeats a spousta dalšího. Tak užívejte středeční ráno s Dance Rádiem.
1: Tesco Club Card šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Firebeats, Dub Dogs a Give It Up právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou přeju krásné ráno všem, kteří právě třeba teď naladili Dance Radio a připravují se na ten středeční den, prostředek pracovního týdne. Věřím tomu, že to bude naprosto v pořádku. Pojďme se teď krátce po půl osmé podívat na počasí. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A podle předpovědi by nám mělo dneska i sprchnout, tak uvidíme. I když jak tak koukám ze studia, tak opravdu ta obloha je zatažená. Zatím teda ještě neprší, ale myslím si, že to co nevidět přijde. Pojďme radši dál na muziku. Kalina Zendra s John Dahlbeck, Camel Fat and Annette Fab a Isis Cross.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dáváte si středeční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Tohle to byla skvělá, fantastická, fresh věc Isis Cross, která se jmenuje Midnight, tak se jmenuje přesně ta věc. A myslím si, že přesně takovýhle songy, tracky můžeme poslouchat takto přesně po ránu, protože vás to, nás to naladí na ten nadcházející den. Do 8 hodiny si dáme ještě třeba High Contrast a Boy Matthews a The Beat Don't Feel The Same a bude taky legenda všech legend Dylan Francis společně s Meghan Trainor, pecka Underwater, tak si na to rozhodně počkejte. No a za chviličku pokračujeme dál.
1: Nicky Romero, vodrzlej modílek s obrovskou zásobou muziky, kterou budeš chtít poslouchat pořád dokola. Nicky Romero a jeho show Protokol. Každou středu večer exkluzivně na Dance Radio.
2: Hi, I'm Nicky Romero. You can listen to my show Protokol on Dance Radio.
1: Dance Radio, Dance Radio. Nicky Romero, holandská superstar a to nejzásadnější z elektro a Big Room House taneční scény. Ve středu v 8 večer. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Rychlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře, 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco, kombo cena za 259,80. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Naprostá klasika všech klasik, Armin van Helden. You don't know me, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM. Krásné, dobré ráno. Ještě jednou a první hodinku středečního ranního freše máme za sebou. 8 hodin, 1,5 minuty k tomu a pojďme se podívat na to, jaká muzika nás teď bude čekat. Come on, climb over me. A těšit se můžete taky na Wilkinsona,

Taky takovouhle pecku rozhodně čekejte mezi 8 a 9. Teď 8 hodin 2 minuty k tomu a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal novelu zákona o dávce státní sociální pomoci a novelu zákona o státní sociální podpoře. Rodičovský příspěvek se tak od nového roku zvedne na 400 tisíc korun. Změní se také systém podpory na bydlení v superdávce. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém taky dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Jejich práce měla hodnotu 35 miliard korun, což odpovídalo 93 tisícům plných pracovních úvazků. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburgu 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta. Ty byly 15. července rozesety v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor sošek, německý konceptuální umělec Otmar Herl, míní, že je krádež dílem organizované skupiny. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: práve teď Féteru na 89 a 102,9 FM Féteru Dance Rádia a taky v rámci středečního ranního freše. My se jdeme teď podívat na americkou houseovou hvězdu Johna Summita, protože včera odpoledne šokoval své evropské fanoušky, protože rodák z Chicaga oznámil, že s okamžitou platností ruší všechny zbývající srpnové termíny svého turné a důvodem je urgentní pauza na dobíjení baterií a intenzivní příprava na chystanou podzimní arénovou tour. Když se podíváme na ty giganty, které vlastně si dovolil zrušit, tak jedná se o Creamfields i BBC Radio One na Maltě. Poté zrušil vlastně Pukkelpop v Belgii, Radio One Dance Summer in Malta a potom ještě jeden festival ve Francii. Vyjádřil se k tomu tak, že vlastně po dlouhém přemýšlení se rozhodl vzít si zbytek srpna volno od vystupování, aby si odpočinul a připravil se na nadcházející, jak už jsem zmiňoval, arénové turné. Napsal taky k tomu, že to dělá zřídka kdy, ale že nachystané tour je obrovské množství práce a před podzimem si potřebuje dobít baterky. Vzhledem k tomu, že John Summit připravuje obří koncept Control Escape, tak se dá asi očekávat, že ta pauza v srpnu je spojená právě s tímhletím projektem, protože samozřejmě tam ty přípravy nejsou v řádech dnů, ale spíš týdnu a měsíců, aspoň co se týče celé té scénografie. No tak budeme věřit, že to tak je a že John Summit určitě neobavnutí své evropské fanoušky a že určitě dorazí brzy zpátky do Evropy, protože John Summit, obrovská ikona současné taneční scény. Pojďme dál na muziku Casey Light, Wilkinson, Mark Knight a nebo taky Barry Can Swim.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.

Novinka v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Barry Can Swim a Dance, Dance, Dance. Jedna z těch pohodovějších věcí, ale myslím si, že tato věc rozhodně patří do éteru Dance Radio. Já jsem si ji teda velmi užil a myslím si, že si ji určitě pustím teď ještě jednou v autě, až budu odjíždět z rádia. Jestli to uděláte i vy, to nechám samozřejmě na vás, nicméně my máme krátce po půl devátý a pojďme se podívat rovnou, jak to bude dneska vypadat s počasím. Počasí. Uprostřed pracovního týdne očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima 26 stupňů, bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Uvidíme, jestli se dneska naplní ta předpověď ohledně toho deště. Já jsem třeba naopak jakoby rád, že se nám po těch umorných vedrech trošku ochladilo a zase nemusí to jít úplně dolů. Takhle si myslím, že těch 25-26 stupňů, pokud se to dneska naplní, tak to bude úplně ideál. A bylo by super, kdyby nepršelo, ale samozřejmě my to neovlivníme. Jediné, co tady ovlivňujeme, je ten nejlepší taneční playlist v českém éteru. Kraftwerk, Epoch Noir, bude taky Naughty Boy, John Summit, Smash Mouth a nebo taky Sony Moto.

John Summit společně s The Chainsmokers. Pecka, která se jmenuje All The Time. Je to takový trošku něco jiného, než jsme u Johna Summita zvyklí. Je tam hodně podepsaný ty Chainsmokers, ale myslím si, že v celkovým tom součtu to funguje velmi dobře. 10 minut nás dělí od 9. hodiny ranní. Po 9. už tady bude dneska Milan Kroužil v záskoku za Katie. Odpoledne se můžete těšit taky na odpolední show s Michaelem C. No a my do 9. si dáme ještě třeba Smash Mouth, All Star, anebo taky Sony Noto a Michael Anthony Say Yes. Tak

0: Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny ranní, přátelé. My jsme 89 a 102,9 FM Dance Radio 642 John Newman. What would I do právě teďkon v našem éteru a já už tady vítám stejně jako včera Milana Kružela. Ahoj Milane.
1: Ahoj, já tě zdravím, přeju krásné dobré ráno.
0: Já ti taky přeju krásné ráno. Hele, léto se nám pomalu blíží ke konci, dovolený, že jo. Mě teďkon, nebo respektive tady, co jsme se bavili, poměrně dobrý téma. Když jsme u těch dovolených, stalo se ti někdy, že si přijel prostě do nějaký destinace nebo něco takového a čekal si, že tam bude prostě nějaký počasí, že letíš třeba za teplem nebo za zimou, to je jedno, a bylo to přesně naopak, nebo že se tam dělo úplně něco jako šíleného?
1: Mně se stalo před 3 lety, když jsem jel lodí, protože já rád cestuju lodí ze Štokholmu do Helsinek a naopak z Helsinek do Štokholmu. Ve Finsku bylo krásný počasí, přes 30 stupňů, nádherně modrá obloha, už tak ty bílé noci malinko ustupovaly, bylo to na přelomu července a srpna. No a oni pořád, hele, má být nějaká bouře na Baltu. Jo, a já říkám, no tak to se mi snad vyhne. A oni, jo, to bude. Pořád to odkládali. Že to, já měl jet v úterý a oni, no to bude v neděli. A, no a samozřejmě...
0: Jsi to chytil ty.
1: Jsem to chytil s mořskou nemocí. Já na ní moc netrpím, ale nebylo to úplně příjemný. A oni už na začátku té plavby, která trvala 16 hodin, protože to je taková plavba, abys tam něco utratil. Je to nádherná, krásná příroda. Tam ty útesy jsou famózní. No, dneska nebude hudební vystoupení, protože počasí. No a fakt jsme to chytli. A dobře mi z toho úplně nebylo, jsem se snažil, to zaspat, to nešlo.
0: Jasně.
1: A byť ten trajekt je obrovský, tak stejně to cítíš. Takže oni říkali, buď si vemte prášek na mořskou nemoc, a nebo koňak. Já jsem to řešil tím koňakem.
0: Dobře si udělal, já

0: bych to absolvovat nechtěl.
1: Máš, mám celkem podobnou zkušenost, já to teda zkrátím vlastně jakoby tu story. Měl jsem něco podobného, vlastně byli jsme na vystoupení s kamarádem, hráli jsme v Portugalsku ve městě Covilham, bylo to nádherný, letěli jsme vlastně přes Amsterdam. A když jsme se vraceli jsme se do Čech, tak jsme letěli nějakým večerním letem. A taky dostali jsme informaci v letadle už, že nad Amsterdamem je silná jako bouřka. Jo. A kamarád vlastně neuměl jako lítat, teda neuměl, bál se lítat, jo. A teď mi
0: přijde... Tam taky občas problémy.
1: A teď přilítáme.
0: Lítám často.
1: Teď přilítáme vlastně, že jo, a najednou začalo prostě kolem toho letadla pršet a tohle. A já koukám takhle z toho okýnka a říkám, hele, my přistáváme, ale my nemáme vidět přece jako pasažeři přistávací dráhu, je. Jako, takže jsme letěli, tam byl takovej vítr, že jsme letěli normálně bokem, ale teda musím uznat, že pilot to tehdy zvládnul, on to potom jakoby nad tou runway to vyrovnal a bylo to taky nepříjemný, bylo to nepříjemný a vyřešil jsem to stejným koňakem, že jakmile jsem opustil v Amsterdamu letadlo, první, co jsem udělal na navazující let, jsem si šel koupit malou lahvičku, to se přiznám, přátelé.
0: To jsi udělal dobře.
1: Děkuju. A dámy a pánové, Milan Kroužel mezi 9. a 12. v dopoledním driveu. Pokud jedete ještě na nějakou last minute dovolenou, tak vám přejeme příjemný počasí a hlavně šťastnou cestu. Kdybyste dneska večer náhodou někdo měl toulky Prahu, tak mě najdete od 22 hodin v pražském klubu Duplex a zítra v 7 hodin ráno tady on air v čtvrtečním ranním freshi. Loučí se Andy, mějte se krásně, ahoj. V Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13, jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Úsek je uzavřený pro auta i chodce, místo je totiž nebezpečné. Ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců hnutí ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Letos o prázdninách už je vše jinak. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že přípravné třídy zůstanou. Studená fronta v pondělí ukončila horké a suché počasí a přinesla srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značné nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř nepršelo. I další dny budou deštivé, plošný dešť se však nečeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: pěkně nadupaná houseová taneční záležitost Hot Swing You and I. Dámy a pánové, tak jsem tady opět na záschok mezi 9. a 12. hodinou dopolední drive. Zítra a v pátek Michael C. v tomhletom čase. Jinak vám přeju krásný den, máme 9 hodin 19 minut, 19. srpen, svátek má Ludvík, všem blahopřejeme. A pojďme si užít příjemné dopoledne s muzikou, hlavně s muzikou, na prvním místě na vlnách 89.9 FM. Probereme nějaký ten sport a třeba i filmy a všechno možné, co je aktuální. A i rytmy. This Rhythm nás teďka čeká, Perspa a Rach. Následuje Filip Zelinka a Heartbreak či Scooter Fire.
1: Raň Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7. až 9. hodinou poslouchej Raní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Raní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion.

0: 9. srpna. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.

Christoph, Gimme the Love. 9 hodin 34 minut dopolední drive v plném proudu začal. Přeju vám ještě jednou nádherné dopoledne, venku naprosto optimum po těch pár dnech. Malinko možná i ten, řekněme, dešťový deficit zapůsobil, ale já se přiznám, že samozřejmě bych rád, by teďka chvilku pršelo, co by ne, to je jasné, ale proboha, nejsou žádné povodně. Nicméně, doufám, že se zase léto trošku vrátí, takové to příjemné letní klima, takže máme tedy závěr léta, ale teďka si všichni asi hezky oddychujeme v tomhletom klimatu. A k tomu nám ještě tady pomůže na ten

Chicane, Brian Adams, Don't Give You Up. Chicane, to je britský producent, který si představte v roce 2000 s albem Behind the Sun získal zlatou desku a to je slušný počin, slušné umístění, takže si vychutnáme tohodle toho borce a ještě legendárního Briana Adamse.

0: Lokenbach, Sam Harper a Lost. Vy nejste ztraceni, stále tedy vás zdravíme s frekvencí 8229 FM anebo apka Dance Radio či web danceradio.cz. Máme 12 minut před desátou a teď nás čeká Kreider, Elevija či Kaminsky, Nightcall, Spada, Hear Me Now, Freak Down Remix. Přátelé, já bych vás rád i sebe pozval do kina. Smrt Robina Hooda. Je to takový zvláštní, těch Robin Hoodů bylo natočena opravdu už, řekl bych, nekonečná škála různých snímků, dokonce i ještě za to táče jsem byl v kině a byl to sovětský film o Robin Hoodovi, Šípy Robina Hooda, tak pro pobavení. No ale tohle to vypadá zajímavě, hraje tam Hugh Jackman, což je samozřejmě famózní herec a byl Skarsgård a přiznám se, že to mě láká a zároveň zvu sebe, Smrt Robina Hooda, co o toho člověk může čekat, zní to mysteriózně, ale proč ne, a řekl bych, může to být třeba zajímavý takovýto klasický prostředí a to tady úplno, takže taková, řekl bych, tedy mediální pozvánka. Jinak vám přeju nádherný den, užívejte si to s náma a doufám, že všechno vám hezky utíká v práci.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark.

0: funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sprchový gel Nivea 250 ml za 44,90 a šeba kapsičky pro kočky 40 kusů za 449,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal novelu zákona o dávce státní sociální pomoci a novelu zákona o státní sociální podpoře. Rodičovský příspěvek se tak od nového roku zvedne na 400 tisíc korun. Změní se také systém podpory na bydlení v superdávce. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém taky dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Jejich práce měla hodnotu 35 miliard korun, což odpovídalo 93 tisícům plných pracovních úvazků. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburgu 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta. Ty byly 15. července rozeseti v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor sošek, německý konceptuální umělec Otmar Hero, míní, že je krádež dílem organizované skupiny. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: More Than You Know, Axwell Ingrosso, tak tohle je záruka kvality. 10 hodin 17 minut, dopolední drive vstoupil další hodiny s Milanem Kroužilem do té 12. Na místo Katie, zítra v pátek to bude Michael C. v dopoledním driveu. Jinak pro úplnost informací máme 19. srpen, svátek má Ludvíka, všem blahopřejeme. A v závěsu nás teďka čeká Drowned Moon Shelter, či Emissrit a Last Time, Hugel, Mile Angle a Alternate, Moving to the Sun. Producent Hugel, to je Francouz, velký hitmaker, zvláště tedy velice zdárně dělá ty Latino House věci, velice úspěšně. Dá se říci, že to je taková továrna na tyhle ty hity a proslavil se v roce 2018 se snímkem Bella Ciao, ale dá se říci, že čím dál tím více propracovává ty latinské rytmy a jde mu to velice dobře. Také byl požádán o remixy jako třeba Robin Schulz, David Guetta. Je to francouzská škola pochopitelně, takže rodák z Marseille a tam je jasná základna té dobré klubové kvality.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
3: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Dance Radio. Dance.

0: Shadow MCs, legendární seskupení Black Gold, vznikly v roce 1985 v Cheathamu v Londýně a samozřejmě mezinárodní přesah měli s hitovkou Connected 8 úspěšných alb, anebo i také snímek Step It Up, takže už je to hodně slušná historie. Black Gold, černé zlato, máme tedy přesně půlku dopoledního driveu za sebou. A čeká nás hitmaker David Guetta, Morten Triple Raid a Lock It In, či Moby a Porcelain. A také vzpomínka na pláž s Leonardo DiCapriem, legendární snímek, nádherný film, no a víceméně také inspirace na to, kam ještě vyrazit v létě na dovolenou. Takže tahle ta hitovka, řekl bych, nám dává takovou nostalgii a ještě by to chtělo si to léto pořádně užít. No a pak je tady Fisher a Rain.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Snakes a Often. Hezky zlomený rytmus, na to tady máme pořád každé pondělí Rave on Air od 18 hodin. 10 hodin, 640 minut, dopolední drive jde postupně do další hodiny. A tohleto tedy byl Often. A teď si dáme Interplanetary Criminal a Original Coffee Slow Manner. Pak je tady Olaf Basovský, tak to je obrovská legenda, měl jsem také tu čest s ním zahrát v Myšmaši, to už je 20 let nazpátek, sympatický Holanďan hitmaker, ale hlavně tedy v té klubové oblasti, i když hitovka Waterman, ta je samozřejmě předělávaná i mistrem Hugem, o kterém už dneska byla řeč, tedy Hugel předělal tuhletu věc, ale úplně do jiné podoby. Olaf Basovský byl klubový hitmaker na značce Samplituda a v té době to byl takový zaručený label, že se z toho dalo jako hrát, hezky poskládat set a ty jeho věci byly našlápnuté, skvělé a prostě nic to nestratilo na svém kouzlu, takže to si dáme za několik málo okamžiků a pak Galosky a Squad a Field Vibe.

0: další hodina dopoledního drive je Tabu, 11 hodin, 1 minuta k tomu. Za chvilku zprávy, teď nám dohrávají Young Persians, You Write Rules, hned po zprávách Rehab Ghost Town, Train Talks, To The Light, nebo Daft Punk, Pharrell Williams, Neil Rogers, Get Lucky, či Soundstar a ještě Crosby, Set Me Free.
1: Dance Radio News.

srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značné nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř nepršelo. I další dny budou deštivé, plošný dešť se však nečeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

Soundstar, Cosby a Sebo, Set Me Free. Posloucháte Dance Radio. Dopolední drive na vlnách 8229 FM či apka a nebo web. Máme 11 hodin 17 minut, takže poslední hodina dopoledního driveu právě zahájena pro úplnost. Ludvík má dneska svátek, my blahopřejeme. 19

0: září. Úplně ideální, počasí ještě krásný, nebo Itálie, není tam takový příliv turistů, i když ještě je, ale je to takové únosnější. Jestli se vám teďka hezky pracuje, tak budeme rádi, když tomu přispějeme ještě tady tohletou škálou hitů Dead Kind, Love On Me, nebo Alesso a Pondulum, Fire, a ještě tedy pořádnou energii Higo a Energy.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Dance Radio. Dance Radio.

pohodovkám novinka Dance Rádia. Jungle The Wave. Vlny 8929 FM nebo apka Dance Rádia. 11 hodin 34 minut dopolední drive jde postupně do finále, ale ještě samozřejmě je čas také na sport, který jsem sliboval, že bych rád rozebral, tentokrát ne fotbal, hokej, cyklistiku, ale atletiku. Mistrovství Evropy, tam nám to bohužel nedopadlo, ale není samozřejmě každý den posvícení, někdy to prostě nevyjde, někdy člověk nemá formu, ale já si pamatuju Helsinky roku 1983, kdy jsem tam byl, bylo to fajn, byl ještě totáč a já jsem měl to štěstí tedy pobývat ve Finsku. Nádherné léto, kupoval jsem muziku, všechno na vinilech, ale zpátky k mistrovství světa v atletice v té době. My jsme byli fenoménem, čtvrtý se týče umístění na světě a dodneška nepřekonaný rekord Jarmily Kratochvílové. Samozřejmě měli jsme tam skvělé sportovce. Já jsem byl poslední den na mistrovství světa v atletice v Helsinkách a měl jsem tu čas vidět další skvělé sportovce, třeba Moses, běžec, ale v té době byl naprostým fenoménem a taková kometa, byl to můj idol Carl Lewis, který trhal jeden rekord za druhým. Zkrátka skvělá doba a nádherné vzpomínky. Dance Radio. Dance Radio.

Jdeme trumpet a ještě Frank Walker, John Martin, All My Life, celý můj život. 10 minut před 12. hodinou, znamená to, že dopolední drive jde úplně do finálka. Díky za přízeň, bylo to fajn zaskočit mezi 9. a 12. za Katie, která už by měla být příští týden od 9 hodin. Zítra a pozítří Michael C. vás bude bavit v dopoledním driveu. Teď do té 12. diplom a ještě Vaknov Love to the World, Vax Notif, potom Kygo a potom Whitney Houston High Life či Austin Milf a Caroline The Burn Right Now. Přátelé, ještě přece jenom vám řeknu filmovou vsuvku, protože se do kin blíží nekompromisně snímek Já roky. Sylvester Stallone je pro mě idol číslo jedna, na něm jsem vyrůstal a na ty jeho filmy nenechám dopustit, ať už Roky nebo Rambo. A je to výborný nápad, protože sám o sobě ten příběh, jak Sylvester Stallone zápasil s těmi producenty, aby se ujal hlavní role ve filmu Rocky, je impozantní. A skvěle ho asi stvárnil, ještě ten film není v kinech, ale je mu velice podobný Antony Ippolito, takže snímek Já Rocky doporučuji vám i sobě a těším se na to, až to bude v kinech. Vy se můžete těšit na dneska odpolední show s Michaelem C. mezi 14. a 18. hodinou, pak Unchained Sessions mezi 18. a 20. Protocol Radio Show Nicky Romero večer nebo Hot Disc Radio Oliver Heldens mezi 9. a 10. večerní či One Way Music by Subgate a to bude od 10. do půlnoci. Díky za přízeň, mějte se krásně a přeju vám super den.

Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal novelu zákona o dávce státní sociální pomoci a novelu zákona o státní sociální podpoře. Rodičovský příspěvek se tak od nového roku zvedne na 400 tisíc korun. Změní se také systém podpory na bydlení v superdávce. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes

0: oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.
1: Dance Radio.

0: 1. srpna. Kaufland.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13, jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Úsek je uzavřený pro auta i chodce, místo je totiž nebezpečné. Ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců hnutí ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Letos o prázdninách už je vše jinak. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že přípravné třídy zůstanou. Studená fronta v pondělí ukončila horké a suché počasí a přinesla srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značné nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř nepršelo. I další dny budou deštivé, plošný déšť se však nečeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: pandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť,

0: či o telo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal novelu zákona o dávce státní sociální pomoci a novelu zákona o státní sociální podpoře. Rodičovský příspěvek se tak od nového roku zvedne na 400 tisíc korun. Změní se také systém podpory na bydlení v superdávce. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém taky dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Jejich práce měla hodnotu 35 miliard korun, což odpovídalo 93 tisícům plných pracovních úvazků. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburgu 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta. Ty byly 15. července rozeseti v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor sošek, německý konceptuální umělec Otmar Herl, míní, že je krádež dílem organizované skupiny. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, krásný odpoledne, s váma opět Michael C. Dnes do 18. servírování nejlepších tanečních beatů v mé režii. Playlist jako vždy v aplikaci nebo na webu danceradio.cz. Podíváme se taky na očekávaný album Ellie Goulding. Hodíme očko do hitparády Dance Radio Chart a třeba představím chystaný 10-dílný seriál od díl B od tvůrců legendárního Mostu. Dejte si do uší další taneční hity a díky, že ladíte Dance Radio.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air,

0: odžujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Tady jeden z rádio. Už 4. září se dočkáme 6. studiového alba Ellie Goulding. To dostalo jméno I Know Too Much a už v minulosti nás oblíbená zpěvačka nalákala kousavým singlem Black Prada Dress nebo intimním Four Seasons. Teď rodačka ze Spojeného království vydává euforický track Ravers, který je prvním solovým singlem zpěvačky na poli dance a elektro, tedy ideálně pro naše posluchače. Dřív samozřejmě Ellie spolupracovala třeba s Calvinem Harrisem, Fortetem nebo Skrillexem. Na tracku Ravers ale poprvé vstupuje do světla tanečních reflektorů sama za sebe. Můžete poslechnout, vše je už online. Další taneční výběr přímo pro vás. Dance.

jsme Dance Radio a podíváme se do hit parády Dance Radio Chart, protože vy máte poslední šanci zahlasovat na našem webu danceradio.cz. Do zítřejšího kola v 15 hodin všechno uzavíráme. Minulý týden jsme nasadili tři novinky. Solomona se Skrillexem, Rumpta, Epoch Noir s Madame Snowflake in the Box a Drum Sound a Baseline Smith Pure Fire. I jim samozřejmě můžete dát svoji volbu. Na stupních vítězů před týdnem Robin Schulz, na trojce Better Times, na dvojce Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us a Dromun brali zlato už čtyřikrát za sebou. Vyhrají znovu? Je to na vás. V celou zprávě a Andy a my pokračujeme s další taneční muzikou.

Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13, jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Úsek je uzavřený pro auta i chodce, místo je totiž nebezpečné. Ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců hnutí ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Letos o prázdninách už je vše jinak. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že přípravné třídy zůstanou. Studená fronta v pondělí ukončila horké a suché počasí a přinesla srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značné nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř nepršelo. I další dny budou deštivé, plošný dešť se však nečeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady jeden z radio, nejlepší taneční playlist. Chystanej desetidílnej seriál Oddíl B od tvůrců legendárního Mostu, režiséra, scénáristy a taky kreativního producenta Jana Prušinovského a scénáristy Petra Kolečka, tak představil první trailer. Můžete se podívat, vše je online. Očekávaný seriál se začne vysílat na podzim. 20letý David Broulík musí v Seroši po nezvládnutý kritický situaci vstoupit do cizinecký legie. Aspoň tak to vysvětluje svý přítelkyni. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížema. Jde o komediální seriál a ten bude z velké části se odehrávat právě za mřížema. Já se těším, co vy? Další taneční muzika, jsme Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
9: Dance Radio. Dance Radio.

pokračuje nejtaneční pleják. Troy Sivan chystá naříjen album a vy si můžete už poslechnout titulní single, já ho doporučuji. Australský zpěvák, herec a taky model Troy Sivan na 9. října pochystal novou desku She's the Best na 4. studiovku. Se můžete už dneska nechat nalákat online stejnojmenným singlem, který oblíbený interpret začíná podle svých slov úplně novou éru. She's the Best má být poctou všem ženám, především těm, kterým Troy vděčí za směr, jakým se jeho život ubírá. Poslechněte si odvážnej, provokativní, organický a taky euforický, přesto křehký track, který může třeba vás nalákat na přidání do vašeho letního playlistu. Od nás další Dance Music, jsme Dance Radio.

0: před 16. hrajeme na Dance Radio nejlepší taneční muziku. Jungle přináší album Sunshine a to je velká paráda. Držitelé ceny Brit Awards, britský trio Jungle, vydali nový album Sunshine, který taky doprovází premiéra videoklipu k titulní skladbě. Na 11 songách alba Jay Lloyd, Tom McFarland a taky Lydia Kitou dále rozvíjejí charakteristický spojení soulu, diska, hiphopu a též elektroniky, který je pro Jungle naprosto typický a vy třeba v našem vysílání už můžete znát single Wave. To je prostě úplně jejich parádní zvuk. Album je za mě dost optimistický a výborně se poslouchá třeba i k lehkému běhání. Je osobně vyzkoušeno, vy si to klidně dejte do uší. Od nás další muzika v celou zprávy a Andy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky je téměř 250 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Dance Radio. Dance Radio.

Prezident Petr Pavel v pondělí podepsal novelu zákona o dávce státní sociální pomoci a novelu zákona o státní sociální podpoře. Rodičovský příspěvek se tak od nového roku zvedne na 400 tisíc korun. Změní se také systém podpory na bydlení v superdávce. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém taky dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Jejich práce měla hodnotu 35 miliard korun, což odpovídalo 93 tisícům plných pracovních úvazků. Neznámý pachatel ukradl v rakouském Salzburgu 210 sošek místního rodáka Wolfganga Amadea Mozarta. Ty byly 15. července rozesety v centru jako připomínka skladatelových 270. narozenin. Autor sošek, německý konceptuální umělec Otmar Hero, míní, že je krádež dílem organizované skupiny. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Tady jeden z rádio. Na velkém nádvoří Brněnského hradu začal v pondělí festival Spielberg. Kromě příznivců klasické hudby chce ale oslovit i publikum, který do koncertních sálů běžně nechodí, tedy i vás, posluchače Dance Radia. V pondělí a taky včera jste mohli slyšet před plným nádvořím hudbu z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2, což byl prej velký zážitek. V dalších dnech je na programu například jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala, který míří na Štefana Margitu. Zahajovací koncert s hudbou ze hry byl velmi brzy vyprodaný. Ve čtvrtek zavítá na Spielberg jeden z nejlepších evropských jazzových trumpetistů, 66-letý Francouz Eric Truffa. Pokud je třeba tohle váš šálek kávy, tak doporučujeme. Navíc skvělá lokalita. Teď už další Dance Music, my jsme Dance Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například prantl, šunku výběrovou 100 gramů za 16,90.

0: srpna. Kaufland.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Dance Radio.

Na Dance Radio stále hrajeme nejlepší taneční playlist. Já jsem Michael C, kde se můžeme ještě do konce prázdnin vidět naživo, tak hlavně na privátních akcích, tam vás pozvat bohužel nemůžu, ale příští týden budu ještě hrát jednou v Roxy v Praze. A to v pátek 28. srpna, tak se budu těšit. Sledujte můj Instač, kde mě tedy naleznete jako Michael C a tam se všechno dozvíte. Mainstage Maidan a velký večírek. Minulou sobotu to tam velmi vřelo, takže doufám, že to bude podobný. Tak se vidíme. Teď už další taneční playlist. My jsme Dance Radio, názvy songů hledejte na webu anebo v aplikaci danceradio.cz. V apce navíc uvidíte večerní program na každý den. K tomu dnešnímu se dostaneme za chvíli.

0: jsme Dance Radio a hrajeme i před 17. hodinou nejlepší taneční playlist. Já vás teď pozvu na večerní program, všechno startuje v 18 hodin a dnes si dáte třeba dvouhočku Enhanced Sessions, což jsou většinou pohodové melodie. Poté dorazí Nicky Romero. Není potřeba tohohle vašeho favorita představovat. Oliver Heldens taky nebude chybět. DJ Subgate dnes přivítá sebe, tedy DJ Subgate a jeho set. One Man Music Podcast je tu od 22. a všechno zakončuje do půlnoci Joris Warren, mistr z Holandska. Toho si taky nenechte ujít. Teď už další muzika v celou zprávy s Andy Roadem.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Dance Radio.

Děčíně se v úterý sesunula část skalního masivu v Teplické ulici na silnici 1/13, jednu z hlavních silničních tepen na severu Čech. Úsek je uzavřený pro auta i chodce, místo je totiž nebezpečné. Ještě loni v dubnu se celá poslanecká sněmovna, včetně poslanců hnutí ANO, shodla na tom, že je potřeba omezit odklady nástupu dětí do základních škol a současně zrušit od roku 2029 přípravné třídy. Letos o prázdninách už je vše jinak. Ministr školství Robert Plaga oznámil, že přípravné třídy zůstanou. Studená fronta v pondělí ukončila horké a suché počasí a přinesla srážky na téměř celé území Česka. Jejich konvektivní charakter však způsobil značné nerovnoměrné rozložení. Lokálně spadlo až 90 mm, jinde téměř nepršelo. I další dny budou deštivé, plošný dešť se však nečeká. Počasí. Ve středu očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 26 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: pořád hrajeme nejlepší taneční muziku na Dance Radio. Se teď podíváme za Karol G a Bruno Marsem. Ti totiž mají společný track. Poslechněte si single Still z čerstvého alba. Kolumbijská zpěvačka Karol G vydala desku Know Me a Rempiento de Sentir Tanto. Sedmá deska od ní vypráví o lásce, zlomeném srdci, nostalgii, vzteku naději a uzdravení a popisuje každou z těch emocí bez výmluv a omluv. To zní zajímavě. Mezi 14 songama jsou i zajímavý spolupráce, včetně singlu Still, který s 35-letou interpretkou nahrál Bruno Mars. Píseň je navíc zároveň první nahrávkou, kterou Karol G nahrála celou v angličtině. Karol si můžete pamatovat třeba i ze spolupráce s Tiestem. Tak můžete poslechnout, tohle se povedlo. Od nás další taneční servis na Dance Radio.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90.

Hrajeme nejlepší taneční playlist, my jsme Dance Radio. Je tu finální ochutávka z druhého alba amerického písničkáře Alexe Warrena. Ten vydal single Rescuer. Jeho deska Wild Child vychází už 28.8. a Alex tuhletu skladbu, tedy poslední single z desky, představil naživo během koncertu v newyorském Madison Square Garden, kde ji přímo z pódia věnoval svojí manželce jako její vůbec nejoblíbenější píseň z nadcházejícího alba. Tak můžete zkusit poslechnout, všechno už je online, jdeme ale zpátky k taneční muzice, od toho tu jsme. Tady je Dance Radio, díky, že nás ladíte.

0: Taneční odpoledne končí, já se loučím, ovšem skvělá muzika bude pokračovat non-stop. Dnes od 18 hodin Enhanced Sessions, taky Nicky Romero, Oliver Heldens, DJ Subgate anebo Joris Worn. Stopro si vyberete, zítra ráno Andy a ranní Fresh a potom pokračujeme v mojí společnosti. Zaskočím za Katie. Mějte se úžasně, užijte středeční večer a zítra. Ahoj!
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Dance Radio. Dance Radio.
4: Live from the Enhanced Studios in London.

0: Well, my huge thanks to Cameron for joining me this week with an incredible guest mix live here in the studio. I'll be back same time, same place next week with Steena joining me for a guest mix to premiere his new remix for Audion. Until then, look after yourselves, and I'll see you next time for episode 859 of Enhanced Sessions.
1: For more Enhanced Sessions, head to the Enhanced Music YouTube channel.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

Stejně jako každou středu i dnes vás vítám u dalšího vydání One Way Music Radio Show tady na vlnách Dance Rádia. Je po 22. hodině, startujeme. Tentokrát vás hudebně provedu já s kolegou Tomasem Synem, naším setem z Boleváku, a samozřejmě si popovídáme o tom, jaký byl uplynulej víkend v rytmu festivalu Mácháč. Zajímavý to ročník, o tom něco až v dalším vstupu. No a na úvod si dejte záležitost, která zazněla i v rámci našeho premiérového live setu s kolegou Joey Whiteem. Já jsem Subgate a vy posloucháte One Way Music Radio Show. One Way Music Radio Show.

Úvodní věc Another World, která zazněla i na Mácháči, máme za sebou, no a za nedlouho nám startuje tady na One Way Music Radio Show set, za kterým stojím já a kolega Tomas Syn, který byl nahraný v polovině prázdnin, přesněji 25.7. na Boleváku v rámci poměrně zajímavého a upgradovaného ročníku, a musím říct, že pokud jste z Plzně a okolí, tak tenhle ten festiák byste si měli zamilovat, protože je opravdu moc pěkně udělaný a musím říct, že ten posun oproti těm minulým ročníkům je viditelný, značný a myslím si, že pokud mě tam někdo pozve v budoucnu, rád tam zavítám. Teď už pojďme ale k první části našeho společného setu s kolegou Tomasem Synem. This is One Way Music Radio Show.

0: You are listening to One Way Music Radio Show.
1: No a jak bylo na Mácháči? Pokud jste byli, tak doufám, že se vám líbilo, protože Mácháč se zase posunul v rámci jeho 2.0 můdu o krok dál. Hezky veškerý ty stage zapadly do prostředí a atmosféry té pláže a těch stromů, který jsou jejím součástí. A musím říct, že velký progres a velký posun zaznamenala Forest Stage, která byla tak nádherně udělaná, že to bavilo nejenom mě, ale všechny, se kterými jsem mluvil. Co se týče vystupujících, za mě skvělá Anatur, skvělej Konstantin Sibold, ADHS a samozřejmě kolektiv Turmstrasse. Za mě hezký event a moc se těším, že budu moct být součástí i příští rok. Určitě mrkněte na fotky, určitě mrkněte na videa, abyste nasáli tu atmosféru, jaká na tomhle tom festiáku panovala. Teď už jdeme zpátky k muzice.
0: This is One Way Music Radio Show.

No a kde my se můžeme vidět a slyšet v té blížící se době a ještě k tomu do konce léta? Můžeme se potkat například přes příští víkend v Pardubicích na Full Moon Raveu, který se koná pod záštitou partičky z klubu Everything. Tak tam se můžeme potkat. No a pak vás odkážu na moje sociální sítě, kde je spousta zajímavých informací a vlastně jsem zapomněl říct, že co nevidět, vyjde i videoset z našeho vystoupení premiérovýho liveka s Joey Whiteem a myslím, že se máte taky na co těšit. Tak to bylo z nějakých tipů všechno, no a my už jdeme pomalu jistě do finále dnešní One Way Music Radio Show. This is One Way Music Radio Show.

0: This is One Way Music Radio Show.
1: Za mne je to dnes opravdu všechno. Moc díky všem, kteří jste poslouchali. S některými z vás se potkám tak nahodile během příštího víkendu. A pokud ne, tak losujte zase, laďte Dance Radio příští středu po 22. hodině. Mějte se moc krásně, poslouchejte dobrou muziku. Čau. You are listening to One Way Music Radio Show.